teplého koto ty kběr. Hvězdy jako lekná na plese, toužba do dělky ma unesie. Duch mesta.

teplého koto ty kvěr, hvězdy jako lekná na plese. Toužba do dělky ma unesie, duch mesta ma vítá a dvíhá sa v tme.